92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: 102,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: say you should take it off.
1: Relax Radio.
2: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude. Tady všude.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: plnej skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio.

0: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro meloun vodní se sníženým obsahem semen kilogram za 29,90 a vepřovou plec bez kosti kilogram za 49,90. Byla. To dobré začíná u nás. Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
1: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
1: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
0: Napište na zprávy @radio-relax.cz a my to pro vás zjistíme.

0: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
1: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 kilometrů. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina s kufry. Luxusní.
0: A tak to bude drahé.
1: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
2: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Relax Radio. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je relax.
1: Relax
0: Rádio.

0: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro jahody 400 gramů za 34,90 a mléko polotučné v Bila klubu za 8,90. Bila, to dobré začíná u nás.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
2: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Flora Margarín kilo za 89,90. Cartedor smetanový dezert různé druhy 140 gramů za 15,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 144,90 až do 12. května. Kaufland.
3: Relax. Relax Radio.
4: Relax Radio.

0: výročí pro dnešní den. Dnes je 9. května. Tento den roku 1837 se narodil německý automobilový obchodník Adam Opel. V roce 1949 ve státě New York spatřil světlo světa zpěvák Billy Joel. Roku 1953 přišel na svět basák Status Quo, John Edwards. Narozeniny má i člen House Martens Paul Heaton. O dva roky mladší je slovenský tenista Miloslav Mečíř. Ročník 1964 jsou člen Oasis Paul McGuigan a bubeník Nickelback Ryan Wickdahl. Dva roky předtím, než se tito pánové narodili, podepsali Beatles svoji první nahrávací smlouvu. Na monarský trůn usedl roku 1949 princ Rainier III. Šest let na to vstoupilo Německo do NATO. Psal se rok 1987, kdy se ženil herec Tom Cruise. Dnešním oslavencem od roku 1962 je zpěvák skupiny Depeche Mode Dave Gahan.
1: Kalendář. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax Radio.
2: Nejlepší rádio ve vašem městě.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Relax Radio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax Radio.

0: Nejlepší rádio ve vašem městě.
1: Relax Radio.
2: You know, girl, it's crazy.

každý pátek a sobotu večer. Bar plný skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město.

Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Máme 10 hodin.
1: Relax Radio.
0: Co nás dneska čeká? Obloha polojasná a teplota přibližně 18 stupňů Celsia. No a co tady pro vás chystám já na tuhletu hodinu, tak třeba jedny vánoční dárky nalezené po 30 letech. A k tomu si samozřejmě budeme taky hodně hrát. Nabídnu například Hypnotic, Anne Marie a nebo Krištofa. Přes vlny Rubikonu se vydáme už za chvíli. Hezkou sobotu.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.

Tak tohle to byla polská zpěvačka, byť by to do ní možná málo kdo řekl, Sara James a její song Salty. Saře James je teprve 17 let, je to velmi mladá zpěvačka, která vyhrála v Polsku v takové talentové soutěži, tak jako máme všechny ty Československo hledá talent, superstar a tak dále, tak v Polsku existuje i verze některých těchto soutěží pro děti. Ona tam před lety zvítězila, no a teďka vlastně řádí na polské scéně a ne na té polské, dalo by se říct vlastně na evropské a dokonce i americké. Zúčastnila se takovýchto castingových soutěží i v Americe. Přitom je jí teprve 17, tahle ten song, který jsme teďka právě slyšeli, tak je z roku 2024, tedy 2 roky starý, takže ho naspívala ve svých 15 letech. Pochází z městečka, které se jmenuje Šlubice, to je takové malé městečko na severu Polska, úplně u hranic s Německem, přes most se tam potom přejíždí do Frankfurtu nad Odrou, což je tedy město už v Německu a tam právě tahle ta zpěvačka vyrůstala a teď už navzdory svému nízkému věku sbírá úspěchy, dá se říci, takřka po celém světě, nebo minimálně napříč kontinenty.

0: Já tady mám teďka jednu takovou docela zajímavou věc, kterou jsem našel v internetech, na těch internetech, a to sice, že Američanka našla na půdě skoro 30 let staré vánoční dárky, které měla dostat už jako dítě. Ona má spoustu bratrů, její maminka si ale pořád přála holčičku a tak pořád tak nějak jako nakupovala do zásoby holčičí dárečky, různé panenky, aby až jednou teda bude mít opravdu tu holčičku, tak aby to prostě dopadlo, aby měla pro ní dárky. Potom ale, když se holčička opravdu narodila, tak ji začala kupovat spoustu dalších dárků a na ty, které kdysi dala na půdu, úplně zapomněla. Na dotyčná holka, pro kterou tedy ty dárky byly určené, tak je našla po nějakých zhruba asi 30 letech, už jakožto dospělá žena. Je to vcelku zajímavé, no a je to docela i příjemné zjištění, nejenom, že tedy najednou prostě dostala spoustu dárků, pravda, ve 30 letech už vás možná panenka tolik nepotěší, ale některé ty panenky mezi tím docela nabraly na ceně, takže se jedná o vcelku zajímavý a vyjádřeno penězi hodnotný dárek, který takto opožděně dotyčná dostala.
1: Relax, největší hity 90.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme 3letou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Fíha! V Majalandu otevřeli nové venkovní atrakce, tak se přileďte s dětmi pořádně vydovádět! V květnu je venku otevřeno každý víkend a taky o svátcích. A pozor, vyhrát můžete narozeninovou oslavu za 10 000. Více na majaland.cz.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.
5: Dávno, tak dávno tě znám, ještě dřív než jsme

0: Tak pojďme se podívat, co zajímavého je tady pro vás připraveno. V Berouně tento víkend probíhají hrnčířské a řemeslné trhy. Je to na Husově náměstí a v přilehlých ulicích v Berouně. Hlavním tématem těch jarních trhů je nožírství a dřevo do kuchyně. Těšit se ale můžete třeba i na tradiční keramiku, porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků nebo výrobky ze dřeva. Hrnčířské trhy v Berouně můžete navštívit dnes až do 6 večer a zítra potom od 8 ráno do 5 hodin odpoledne.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: Pro řidiče mám teďka dobré zprávy, a to sice, že na dálnicích v našem regionu panuje klid, nikde vás nečekají žádné kolony, případně uzavírky, samozřejmě ne všude úplně pojedete vždycky plnou rychlostí 130 km za hodinu, občas se někde zpomaluje, třeba na dálnici D0 za sjezdem na Ořech směrem k D1 se jede trochu pomalej, ale nikde se vyloženě nepostává nebo nepopojíždí pomalu. A to je, myslím, dobrá zpráva. Já vám proto přeji šťastnou cestu, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Nemůžete věřit všemu, co najdete na sociálních sítích. Třeba včera se tam začala šířit zpráva o tom, že na Kokořínsku údajně spadlo letadlo. Tuto zprávu dokonce prověřovala i policie a záchranáři, no ale jak se pak ukázalo, tak to vůbec není pravda. Takže pokud jste včera náhodou někde slyšeli o tom nebo četli třeba na svém telefonu, že na Kokořínsku spadlo letadlo, tak to prosím vás pravda není. Nic takového se tam opravdu nestalo.
1: Osmdesátá.

0: Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Kaufland. Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
1: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kbcz. Komerční banka.

0: Brně se stala jedna nepříjemná věc, a to sice, že když se na křižovatce rozjelo auto, tak se mu otevřel kufr a z toho kufru vypadla malá holčička. Naštěstí řidič dodávky, která jela za tímhle autem, si toho všiml, takže holčičku nejenom že nepřejel, ale hned začal troubit a signalizovat na dotyčnou řidičku, že má nějaký problém. Holčičku vyzvedl ze silnice naprosto nezraněnou a v náručí ji předal mamince. No a shodou náhod ten řidič, který jel za autem této nepozorné maminky, nezodpovědné maminky hlavně, tak byl policista. Nikde se nepíše o tom, jestli dotyčná dostala pokutu, ale všichni si klepou na hlavu, proč dané dítě vezla v kufru, proč ho neměla v sedačce. Tak prosím vás, děti opravdu patří do sedačky, nepatří do kufru a je dobré je opravdu mít vzorně připoutané a sám být také připoutaný, protože jinak se může stát nějaké neštěstí, a to i při třeba malém ťukanci. Takže bacha na to, ať toho nelitujete, protože zdraví dětí je asi to nejdůležitější, na co bychom měli dávat pozor.
1: Relax

0: Máme 11 hodin.
1: Relax Radio.
0: Dneska nás čeká spíše zatažená oblačnost, i když srážek se bát nemusíme, a teploty 16 až 19 stupňů Celsia. A co jsem si tady pro vás připravil na tu následující hodinu, tak podíváme se třeba na to, jak to vypadá, když papež volá na zákaznickou linku. No a budeme si samozřejmě taky hrát. Nabídnu například Robbieho Williamse. Tohle je docela známá pecka právě od Robbieho Williamse. Už za chvíli, teď ale pro změnu Kylie Minogue. Hezkou sobotu.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tak tohle byla novinka, kterou jsme si hráli tady na Relaxu 6 minut po 11. hodině. Jmenovala se Missing You, tedy Postrádám tě. Byla to opět jedna z takových těch velkých mezinárodních spoluprací umělců napříč celým světem. Spolupracovali Topic, Shimza a A7S, což znamená spolupráci Švédsko, Německo, Jihoafricko. A byla to novinka právě z letošního roku, kterou jsem vám teď naservíroval. Co tady mám dalšího? Například kyslík, Oxygen, a nebo se můžete těšit na See You When You Get There. Přeju vám hezkou sobotu 9. května.
1: Relax

0: novinku, která se letos objeví na koupališti v Rokycanech, a to sice plachta, která zastíní dětské hřiště s vodními prvky. Takže už se maminky nebudou muset tolik bát o nějaké úžehy a úpaly u svých potomků, případně když je pořádně nenamažou o to, že by se spálili, a zároveň také třeba děti nebudou, řekněme, nepříjemné z toho, že na ně moc svítí sluníčko, když si zrovna budou hrát na hřišti a nebudou úplně celé cachtat se někde v bazénu. Takže je to jedna z věcí, která se objevuje teďka jakožto novinka na Rokycanském hřišti, tak na Rokycanském koupališti, tak já doufám, že už brzo bude počasí, které umožní, abychom zase mohli hezky chodit k vodě.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zase tankuju. Po třetí tenhle týden.
2: Tak to děláš špatně. Já mám nový BYD C-Line 5. Velké SUV s dojezdem až 1016 km. Extrémně tiché a úsporné. A vejde se mi tam i rodina z kufry. Luxusní.
1: A tak to bude drahé.
2: Kdepak. Za cenu běžného spalováku. BYD C-Line 5. Už od 699 tisíc korun. Méně tankování, více prostoru. Zkušební jízda na byd.com.
3: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

to byl, No, teď se tady nevidím, to je jedno. Za chvilku bude Robbie Williams, ale já tady mám pro vás úplně jinou zprávu. Já jsem se teďka totiž dal na rozjímání, a to sice proto, že pro vás mám něco ze života papeže. Co se nestalo papežovi? Poté, co nastoupil do úřadu, tak si najednou vzpomněl, že vlastně má v Americe bankovní účet a že v bance je povinen hlásit změnu telefonního čísla, změnu své adresy a všech těch údajů, které slouží pro komunikaci. Tak tedy zavolal na zákaznickou linku s tím, že to prostě změní, zodpověděl bezpečnostní otázky, čímž v podstatě mělo být zařízeno to, aby jaksi úřednice věděla, že to je opravdu on a mohl provést všechny ty změny bez návštěvy pobočky, mohl to opravdu udělat po telefonu. Jenomže dotyčná mu řekla, že to prostě takhle nepůjde, že přeci jenom trvá na tom, aby dotyčný přišel na pobočku. On říkal, ale já nemůžu, já opravdu se jak se do Ameriky teďka nedostanu, tak já jsem vám přeci odpověděl na všechny ty otázky, to znamená, identita moje je ověřená, tudíž mi to prosím změňte tyto údaje a tak, ale dotyčná prostě, že ne. No tak nakonec řekl, tak já nevím, jestli by pomohlo v řešení této záležitosti to, že já jsem papež. Jsem Lev 14. Na to už ovšem úřednice vůbec neměla náladu, na takovýhle forky blbý, že jo, a praskla s telefonem. Nakonec se to nějak vyřešilo, protože jeden z vatikánských funkcionářů se shodou náhod zná s ředitelem a majitelem té dotyčné banky, no a tak to prostě nějak zařídil, že tedy bylo možné změnit údaje u papeže, aniž by musel se osobně dostavit na pobočku. No, musí to být zajímavé, já jsem o tom tak vlastně přemýšlel, jak to jako musí být, když najednou prostě se dostanete do nějaký funkce, naprosto nečekaně, a teď se stanete třeba, řekněme, já nevím, ministrem, nebo něčím takovým, a máte opravdu někde prostě nějakou zákaznickou kartu a potřebujete prostě změnit údaje, a teď jako prostě jim tvrdíte, že jste minister přes nějakou aplikaci nebo po telefonu a oni si myslí, že si děláte srandu. Tak mě to připomíná jednu scénku z toho, z básníku, kde dotyčný přišel a tam na té vrátnici, že říká té dámě, která byla docela taková nepříjemná, kam pak jdete, no já jsem tady ředitel, a ona to by mohl říct každej, a v tom uviděla fotku Štěpánka v novinách a zjistila, že je to fakt ředitel.

0: Lonely, lonely, ano, zase to byla písnička o osamělosti. Ostatně o čem jiném také zpívat, že o tom, že je člověk osamělý. Protože když osamělý není, tak nemá většinou čas na to si zpívat, protože musí skákat tak, jak píská ten druhý. Ne, to jsem samozřejmě přehnal, může být určitě spousta naprosto harmonických vztahů. Ale co jsem vám chtěl prozradit? Jednu takovou věc, a to sice, která možná nepotěší řidiče nákladních aut, ale třeba zase obyvatele některých obcí. Středočeský kraj ve spolupráci s inspekcí silniční dopravy bude častěji kontrolovat také silnice druhých tříd, jestli tam náhodou nejezdí přetížené náklaďáky. Bohužel tato věc se děje, přetížené náklaďáky ničí silnice, takže především ty, které se opravily v poslední době, je potřeba chránit před těmi těžkými kamiony. A tak se kraj s inspekcí domluvil, to je taková ta nová organizace, co může vážit kamiony a různě všelijak prostě kontrolovat kamionáky, nákladňáky, anebo třeba i autobusy důkladně, podobně jako policie, takže tedy tahle ta organizace bude kontrolovat i vedlejší silnice v kraji. No a pokud tam budou jezdit řidiči, kteří tam nemají co dělat, tak samozřejmě za to budou padat nějaké pokuty. No, na jednu stranu pokuty a celkově taková ta občas možná trochu přísnost nebo šikana ze strany všelijakých kontrolorů je nepříjemná. Na druhou stranu nechceme mít asi zničené silnice. Minimálně my, co jezdíme na skútru, protože když to pak trochu klopíte do zatáčky a ono jsou tam hrboly, teď vám to drká do těch řidítek, kde vám je to nevyrazí z ruky, není to úplně příjemné.
1: Relax. Nejlepší rádio ve vašem městě.
2: Relax Radio.

krásné sobotní dopoledne, dneska máme 9. května. No a nečekaný úlovek se podařil v Radčicích jednomu mosteckému fotografovi. On tam nafotil černé čápy, což je docela vzácná věc. Černých čápů není moc a hlavně jsou hodně plaší, takže málo kdy se je podaří někde vidět. A když už náhodou byste je zahlédli, tak většinou nemáte dost času tasit nějaký foťák nebo kameru či případně telefon, abyste je vyfotili, protože dřív, než to stihnete udělat, tak většinou uletí. Přesto ale jednomu fotografovi na Mostecku se to podařilo a vyfotil tedy zajímavé a vzácné černé čápy.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,5

0: Je 12 hodin.
1: Relax Radio.
0: Teploty zítra 21 až 24 stupňů Celsia, po ránu bude jasno, pozor, brzy ráno se můžou výjimečně objevovat i mlhy, ale v průběhu dne bude přibývat oblačnosti. Tak se na to zítra připravte. Co jsem si pro vás tady nachystal na tu následující hodinu, tak například nové dopravní hřiště, kde bude, tak to se dozvíte mezi 12. a 13. K tomu můžeme třeba popřát také k svátku všem ctiradům a nebo si zapálit. Jasně, činasky si dají tabáček. Ne, prosím vás, ministerstvo zdravotnictví varuje, kouření škodí zdraví. Takže pokud nekouříte, určitě nekuřte. Ale tabáček od činasek bude mezi 12. a 1. tady na Relaxu. Hezkou sobotu.
2: Sobota s Martinem Karlíkem.
3: Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Reckless, tedy Krohy od amerického zpěváka, který si říká Post Malone. To je samozřejmě jeho umělecké jméno, ve skutečnosti se jmenuje Austin Richard Post. Tato písnička už je trochu staršího data, byla z roku 2019 a konkrétně pocházela z jeho třetího studiového alba, které se jmenuje Hollywood Bleeding, tedy hollywoodské krvácení. No, tak nevím, jestli Hollywood vykrvácí, my tady na relaxu snad krvácet nebudeme a naopak si teďka zahrajeme třeba song, který se jmenuje Be Kind, tedy buď hodný.
1: Relax

0: Tohle to byl Michael Jackson. My si teďka dáme jednu třeba připomínku takového výročí, a to sice, že v tento den roku 1855 se narodil Julius Röntgen. Pokud si říkáte, jo jasně, to je přeci ten vynálezce Röntgenu, tak ne, trochu jsem vás chtěl nachytat. Julius Röntgen s tímhletím vynálezcem Röntgenu a významným německým fyzikem nemá vůbec nic společného, tedy kromě jména. Byl to hudební skladatel německo-holandského původu. Ano, je to člověk, kterého asi neznáte, ale 9. květen v minulosti určitě přinesl narození nebo třeba úmrtí jiných, a to mnohem známějších osobností.
1: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. května. Tento den roku 1837 se narodil německý automobilový obchodník Adam Opel. V roce 1949 ve státě New York spatřil světlo světa zpěvák Billy Joel. Roku 1953 přišel na svět basák Status Quo, John Edwards. Narozeniny má i člen House Martens, Paul Heaton. O dva roky mladší je slovenský tenista Miloslav Mečíř. Ročník 1964 jsou člen Oasis, Paul McGuigan. A bubeník Nickelback, Ryan Wickdahl. Dva roky předtím, než se tito pánové narodili, podepsali Beatles svoji první nahrávací smlouvu. Na monacký trůn usedl roku 1949 princ Rainier III. Šest let na to vstoupilo Německo do NATO. Psal se rok 1987, kdy se ženil herec Tom Cruise. Dnešním oslavencem od roku 1962 je zpěvák skupiny Depeche Mode Dave Gahan.
2: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. Tomanmotors.com.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám.

0: Pant.
1: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, vyzkoušej si ho zdarma. Když něco, tak Allegro.
2: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Pojďme se podívat, kam si dneska můžete vyrazit. V Berouně se tento víkend konají hrnčířské a řemeslné trhy. Je to na Husově náměstí a v přilehlých ulicích. Hlavním tématem je nožírství, dřevo do kuchyně, ale těšit se můžete i třeba na tradiční keramiku, porcelán, sklo, šperky, produkty kovářů, kameníků a výrobky ze dřeva. Hrnčířské trhy, tradiční to akci v Berouně na náměstí a v přilehlých ulicích, tedy v historickém centru, můžete dnes navštívit až do 6 do večera a zítra potom od 8 do 17 hodin.
1: Relax Radio. Beroun 97,5 FM. 97,5 FM.
2: Někdy jsem daleko, pak blíž. Někdy jsme rub a líc. Někdy slyším tikat hodiny, co už roky nechtějí jít. Někdy tě mám ve svým těle, od pondělí do neděle.

0: dálniční hlídka Rádia Relax.
1: A i teď mám pro řidiče velmi dobré zprávy, protože v tuto chvíli na dálnicích v našem regionu nejsou žádné komplikace, nikde se nepopojíždí pomalu v kolonách, nikde nejsou ani nehody. Tak jezděte opatrně, ať to tak zůstane, a já vám přeju, ať se v pořádku dostanete tam, kam potřebujete, a také zpátky domů.
0: Volejte dálniční hlídku Rádia Relax na čísle 606 736 736. S Relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

0: Evropská unie nám zakáže slíkací aplikace. No, je to určitě dobrý nápad, že tedy nebudou povolené takové ty apky, kam nahrajete něčí fotku a ono to vygeneruje pomocí umělé inteligence fotku nahatou té dané osoby, ale na druhou stranu si říkám, jak se to bude vymáhat, jak se to bude kontrolovat a jestli ta kontrola nebude znamenat, že budeme všichni pořád muset být tak trošku pod dozorem. No, je pravda, že ano, jsou určitě osoby, které by člověk, řekněme, rád viděl spoře oděné. Na druhou stranu bude to pořád jenom umělá inteligence. A není mnohem příjemnější, když už třeba náhodou k tomu dojde, že si takhle s někým píšete lehtivě, že vám dotyčná pošle třeba svoji opravdu fotku, jaký to sluší, tak, jaký pán Bůh stvořil. Na druhou stranu nikdy nemáte jistotu, že dotyčná tu fotku někde nestáhla z internetu, nebo třeba nenechala taky vygenerovat umělou inteligenci. Takže nakonec je nejlepší stejně všechno vidět na vlastní oči.
1: Relax Radio. Relax Radio. Nejlepší rádio ve vašem městě.

Dovedete si představit, že najednou zjistíte, že máte někoho cizího v posteli, tak pokud by to třeba byla nějaká krásná ženská, tak byste to možná nějakým způsobem byli schopni akceptovat. Ale teď si představte, že přijdete do ložnice a v posteli, nebo možná částečně pod postelí, se nachází levhart. To už by asi nebylo až zas tak příjemné, nicméně teď se to stalo, v Indii do jednoho domu prostě vešel levhart, asi zapomněli zavřít dveře a muž najednou zjistil, že pod jeho postelí je levhart. Neublížil mu, zavolal pomoc, odborníci přijeli, levharta vylákali ven a potom ho vypustili zase zpátky do volné přírody. No, panečku, to jsou věci, co se dějou.

rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Je relax. Relax rádio.

0: Zbalte si kufry a těšte se. Air Canada se vrací s přímou linkou z Prahy do Toronta. Leďte bez mezipřistání a zažijte atmosféru města nebo pokračujte do více než 90 destinací v Severní Americe. Řekněte bonjour Montrealu, užijte si slunce v Miami, zábavu v Las Vegas nebo krásy dalších 85 míst. Špičkový servis a skvělá dobrodružství čekají. Rezervujte na aircanada.com nebo u své cestovní kanceláře. Nice Travels.
1: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Máme minutu po druhé hodině odpolední.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí.
0: Zítra nás čekají teploty přes 20 stupňů Celsia, bude kolem nějakých 23 stupňů. Zpočátku ráno se můžou objevit mlhy, pak bude docela svítit sluníčko, ale k večeru se nám bohužel začne obloha zatahovat. Co jsem si tady pro vás připravil, například odtajněné materiály o UFO, tak jak to tedy je s těmi mimozemšťany, tak se na to podíváme mezi druhou a třetí tady na Relaxu. No a k tomu si taky budeme hrát třeba Evu Farnou. Proč jak Eva Farná nás pozve do zapadlého krámu už za chvíli tady na Relaxu. Hezký den.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem.

0: Tohle byl Ed Sheeran a jeho song Happier. Co mě trochu pobavilo, možná jste si toho někdy už taky všimli, tak řada videoklipů se objevuje ve filmové databázi ČSFD. Já jsem si říkal, najdu si třeba z kterého roku tahle ta písnička vlastně vůbec je. Je z roku 2018, hodil jsem to do Google, na rovinu nenosím všechna ta data, která tady říkám v hlavě. No a zjistil jsem, že Ed Sheeran Happier je také ve filmové databázi a je tady uvedeno, že to je krátkometrážní hudební snímek, který trvá 3 minuty. No, tak to mě trochu pobavilo.
1: Relax.

Teď jsme si dali i 17 a jejich Thunder, tedy Blesk. Tak jako Blesk se možná choval trochu jeden Američan, který, řekněme, ano, udělal takovou akci Kulový blesk, ale místo toho, aby měnil byty, tak měnil kostičky stavebnice. Konkrétně šlo o stavebnici, kterou známe, tady u nás se vyrábí na Kladně, Lega. On si vždycky objednal nebo koupil v obchodě krabici týhletý stavebnice. Opatrně tu krabici rozbalil tak, aby nebylo vidět, že si ji rozbalil. Kostičky vyndal a místo toho tam dal uvařené těstoviny. Pak to zase všechno zadělal, takže krabice vypadala naprosto neporušeně a dokonce, když jste s ní zahrkali, tak to vydávalo i stejný zvuk, jako kdyby tam byly ty malé plastové kostičky. A tu krabici pak vrátil do obchodu s tím, že si to rozmyslel. Ve Spojených státech je to naprosto běžné, že když si koupíte nějakou věc a za pár dní si rozmyslíte, že ji nechcete, tak ji můžete vrátit. On to takhle vracel několik let, pak ale spadla klec, zjistilo se, že tam prostě vždycky dává ty

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Merci Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Alpro Matcha 1 litr v Bila klubu za 54,90 a Häagen-Dazs zmrzlinu od 420 ml za 99,90. Bila, to dobré začíná u nás. Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí, jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gusto na 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.

Tak, co tohle bylo? Favorite Girl, krásná to písnička, všem já tady mám teďka něco, co se netýká úplně dívek, ale spíš existencí, která možná nemají pohlaví. A to sice mimozemšťanů. Spojené státy se totiž rozhodly, že zpřístupní některé archivy, odtajní archivy, které právě se věnují tématu UFO. Je nutno podotknout, že UFO znamená neidentifikovatelné létající objekty, takže nutně nemusí jít o mimozemské civilizace, může jít třeba i o nějakou vojenskou techniku, která přiletěla od nepřítele a nebyla nijak identifikována, nebylo poznáno, o co konkrétně jde. Každopádně Američani tedy dlouhé roky střežené archivy tentokrát odtajnili. Připravuje se další jaksi materiály, že budou ještě zveřejněny. No a jsou tam zajímavé věci. Třeba taková věc, že během mise Apollo 12 v roce 1969 prý viděli nějaké zajímavé věci, které nejsou jinak běžně přístupné, nebo se o nich nepíše účastníci této mise. Během Apollo 17, to jsme v roce 1972, dokonce prý viděli, jak něco létalo a jakoby plulo kolem měsíce. Tohle jsou věci, o kterých se doteďka spekulovalo v různých konspiračních teoriích. Teď už to máme potvrzené, protože byly zveřejněny přepisy komunikace mezi astronauty a tím řídícím centrem v Houstonu. Většinou, že je to Houston, máme problém. Ale přímo, že by tam bylo potvrzení o tom, že se setkali s nějakými zelenými mužičky, tak to teda ne. No uvidíme, jaké další materiály budou ještě zveřejněné a jestli se třeba dozvíme, že mimozemšťani opravdu existují. No, já občas, když vidím některé postavy, které potkávám v životě, tak si říkám, to musí být opravdu

v Česku přibývá groomerů. Pokud jste nikdy neslyšeli tohleto slovo, nevíte, co to je, tak já vám to vysvětlím. To jsou takový speciální psí kadeřníci. V současné době mají veletrh výstavu v pražských Letňanech na výstavišti, kde se ukazují techniky, které můžou používat a veškeré to vybavení. Zároveň tam probíhá soutěž groomerů. No a kdybyste si říkali, no tak jako je to divný ostříhat psa, ale dobře, když má dlouhou srst nějaký cocker spaniel, tak je asi dobrý mu to přistřihnout a někdo to třeba má rád, když se to přistřihne tak, že to bude hezký, tak dneska tyhle ty kadeřníci, krůmeři nedělají jenom přistřižení a nějaký česání těch srstí, pejsků, ale dělají třeba i terapii červeným světlem, ozonoterapii a spoustu dalších podobných věcí, které jste možná ani nezažili vy jakožto lidé. No, co na to říct? Ten pokrok prostě nezastavíš.

0: plných skvělých drinků. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celé město, ale nakonec se stejně sejdem v Relaxu.
1: Relax Radio. Fighters don't

0: Máme přesně 3 hodiny odpoledne.
1: Relax Radio. Relax Radio.
0: Počasí. Zítra bude obloha vypadat dost podobně jako dneska. Teploty, které vás budou očekávat 23 až 24 stupňů Celsia, to je o něco víc než dneska, po ránu se můžou objevit mlhy. Sluníčka bude v průběhu dne trochu více než dneska, ale k večeru se to počasí zase začne kazit. No a co tady pro vás mám nachystaného v další hodině? Třeba Krištofa a jeho Hollywood a nebo taky Pet Shop Boys. New York City Boy a s nimi skupina Pet Shop Boys, tedy kluci ze Zvarimexu. Hezké odpoledne.
2: Sobota s Martinem Karlíkem. Sobota s Martinem Karlíkem. Relax Radio. Relax.

0: Toman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Toman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. tomanmotors.com.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
3: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebalené sladkého pečiva až do 12. května.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Tady se vám blíží splátečka a další, a další, a další, a další, a další.
5: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová pečeně bez kosti, kilo za 79,90. A trvanlivé mléko, 1 litr s apkou, pouze za 8,90. Albert. Dle srovnání 28.4.
7: Relax

Významné události a výročí pro dnešní den. Dnes je 9. května. Tento den roku 1837 se narodil německý automobilový obchodník Adam Opel. V roce 1949 ve státě New York spatřil světlo světa zpěvák Billy Joel. Roku 1953 přišel na svět basák Status Quo John Edwards. Narozeniny má i člen House Martens Paul Heaton. O dva roky mladší je slovenský tenista Miloslav Mečíř. Ročník 1964 jsou člen Oasis Paul McGuigan a bubeník Nickelback Ryan Wickdahl. Dva roky předtím, než se tito pánové narodili, podepsali Beatles svoji první nahrávací smlouvu. Na monarský trůn usedl roku 1949 princ Rainier III. Šest let na to vstoupilo Německo do NATO. Psal se rok 1987, kdy se ženil herec Tom Cruise. Dnešním oslavencem od roku 1962 je zpěvák skupiny Depeche Mode Dave Gahan. Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Nejlepší rádio ve vašem městě. Relax Radio. Relax.

0: Radio.
1: Chcete vědět, co se děje kolem vás?
0: Chcete vědět, co se děje ve vašem městě?
1: Napište na zprávy zavináč radio.relax.cz a my to pro vás zjistíme. Relax Radio, to

0: 16. minuta právě odbíjí na Radio Relax. Vy nás sladíte v tuto krásnou sobotu 9. května a jdeme se společně podívat na počasí.
1: Relax Radio. Relax Radio. Počasí. Počasí.
0: Můžeme očekávat poměrně dost oblačnosti, ale srážky už očekávat nemusíme. K večeru se navíc od západu našeho regionu bude vyjasňovat stále víc a víc. Teploty se dnes drží mezi 16 až 19 stupněmi Celsia, to je skutečně krásné teploučko. Na horách to je trošku nižší, kolem 10 stupňů Celsia. K tomu všemu vane slabý severovýchodní vítr. No a ještě, pokud vás zajímá, jak bude vypadat počasí v noci, tak tam bude většinou jasno a k ránu se budou tvořit výjimečně i nějaké ty mlhy. Nejnižší teploty mezi 4 až 7 stupněmi Celsia. 1 minuta po 16. hodině a před námi pozvánka na hodinu následující. Tak třeba Eva Max a její Kill It Queen.

Určitě jste poznali Jariho Taubera s jeho písničkou Soundtrack. Máme 23 minut po 16. hodině a relaxáci, chtěl jsem se vás zeptat, jestli také rádi sledujete nějaké mistry svého řemesla při práci. Já jsem nedávno zabrouzdal na videa s Davidem Guettou, možná z nejslavnějších DJů na světě, který vlastně popisoval tak trošku, jak funguje jeho pracovní proces, jak tvoří songy, jakým způsobem míchá různé hity dohromady, a je skutečně neuvěřitelné pozorovat právě člověka, který je vrcholem, špičkou svého oboru, jak s lehkostí, s radostí, se zápalem s tím pracuje i po těch snad 35 nebo 40 letech, jak dlouho se tomu věnuje, už ani nevím. Každopádně vím, že každý máme svoje obory, které nás zajímají, tak mě třeba zajímá, jestli vy rádi sledujete nějaké odborníky na zahrničení, jak vám říkají různé typy třeba na YouTubeových videích, jak a co správně zasadit nebo vyplít, anebo naopak třeba nějaké sportovce nebo nějaké hudebníky. Zkrátka dobře, klidně se můžete s námi podělit na čísle 606 736 736, jaké odborníky rádi sledujete. No a samozřejmě uzavřít to můžeme s tím, že rozhodně se od nich vždycky můžeme ledasco přiučit.

0: Relax Radio. Dopravní servis.
1: Přejeme vám dnes šťastné, klidné a hlavně bezpečné cesty po našich silnicích a dálnicích. Mám pro vás upozornění na dálnici D11 na 30. až 31. kilometru ve směru z Prahy až na sever. U Velkých Chvalovic a u Peček stojí jedno odstavené porouchané vozidlo, takže pokud budete projíždět tímto úsekem, dávejte si pozor.
0: Volejte nám anebo pište o dopravní situaci kolem vás. 606 736 736. S relaxem v pohodě na cestách. Relax Radio.

Rádio. 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Rádio.

0: Kuman Motors, autorizovaný prodejce a servis značek vozů Ram a Dodge. V naší nabídce naleznete nové vozy Ram, Dodge Durango nebo Charger. Na nové vozy poskytujeme tříletou tovární záruku, zajišťujeme záruční i pozáruční servis. Samozřejmostí je i výhodné financování firemních vozidel. Vyřizujeme zdarma veškeré svolávací akce na všechny dovezené vozy těchto značek do České republiky. Kuman Motors, váš prodejce a servis amerických vozů. Najdete nás v Rynholci u Nového Strašecí. kumanmotors.com.
1: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Připrav se na Allegro Smart Weeks. Festival Ultraslev až 50%. Už od pondělí objevuj na Allegro tisíce značkových produktů za výhodné ceny. A pokud ještě nemáš Allegro Smart, pořiď si ho teď jen za polovinu. Když něco, tak Allegro.
3: Křupavé, vonavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
4: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva až do 12. května.
3: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Club Heaven neboli Klub nebe, to byla píseň, která dozněla přesně v 17.00 na Rádio Relax, před námi samozřejmě počasí.
1: Relax Radio.
0: Venku máme stále poměrně dosti oblačnosti, s tím, že by se nám ale stále měly srážky vyhýbat. K večeru se navíc bude stále více projasňovat a vyjasňovat. Teploty dnes krásné, 16 až 19 stupňů Celsia, na horách a ve vyšších polohách trošičku méně, a všechno je to doprovázené slabým větrem s nárazy 4 metry za sekundu, tedy nic hrozného. V noci pak očekávajte teploty 4 až 7 stupňů Celsia nad nulou, v údolích to může klesnout ke 2 až ke 3 stupňům Celsia. Slabý vítr 3 metry za sekundu, taky pohodě. A k tomu ještě bude oblačno. V noci by se ale mělo stále více vyjasňovat. No a teďka už vás zvu na jednu z písní, která zazní i po 17. hodině, a sice Rock and Roll.

každý pátek a sobotu večer. Bar plných skvělých drinků, starší i nová taneční muzika a zkušení DJs. Chceš se dobře bavit, tak doraž do klubu Rádia Relax v hotelu Kladno. Můžeš obejít klidně celý město, ale

0: písnička v pokoře, česká skupina Mandrže, 14 minut po 17. hodině. Relaxáci. Přesouváme se do další části našeho hudebního programu, který teďka přesuneme konkrétně do zahraničí k jednomu možná z nejslavnějších zpěváků historie. A sice k Michaelu Jacksonovi a jeho písničce They Don't Care About Us. A než si ji pustíme, tak jsem se chtěl tak krátce vlastně podržet toho tématu pokory, protože jsem si uvědomil, že je skutečně důležitý být pokornej. Vzpomněl jsem si, když jsme byli mladí hoši na základní škole, tak některé kamarádky poslouchaly Michaela Jacksona a já jsem tehdy z nějakého důvodu prostě myslel, že to je jako trapný, že to není jako nic moc. A tak jsem jako byl to jako haha, trošku jsem se tomu posmíval. No a pak jsem samozřejmě dospěl hudebně, jsem pochopil vlastně genialitu Jacksonovy hudby a Jacksonových vlastně i dalších tanečních kreací a všeho vlastně kolem jeho produkce. A začal jsem si skutečně uvědomovat, že jsem to neodhadl úplně správně. No a určitě jste to zažili taky, že občas prostě v životě něco úplně neodhadneme a pak je dobrý být pokorný a přiznat si to. A já teďka s plnou pokorou pouštím Michaela Jacksona a jdu si ho společně s váma pěkně užít.
1: Relax, největší hity 90. let.

0: Relaxáci, máme 31 minut po 17. hodině, sobota nám krásně utíká, také nám hraje krásná muzika k poslechu, třeba i k tanci, pokud máte prostora. Já jsem se nedávno s kamarády bavil na téma českého humoru a musím říct, že nemám samozřejmě tak dobré porovnání s ostatními zeměmi, ale myslím si, že my jsme na tom docela dobře. Jen tak na mátkově jsme vzpomínali třeba nějaké ty seriály nebo formáty, které jsme sledovali, ať už dříve nebo třeba v současnosti, a vyvstaly takové ty klenoty, jako třeba Ivánku, kamaráde, můžeš mluvit, anebo Tele. No a u Tele jsem se zastavil, protože si doteďka pamatuju, jak jsem to jednou kdysi dávno zapnul omylem v televizi a zůstal jsem uhrnutě zírat na to, jak to vlastně bylo naprosto pro mě tehdy nepochopitelné, ale pochopil jsem, že to má být asi vtipný, tak jsem se smál a bylo to super. A později samozřejmě, když se k tomu člověk dostal ve věku zralejším, tak pochopil více narážky, humor. A hlavně myslím, že díky tomu, že se tady Genzer, Suchánek a Žilková Carda spojili na takovémto klenotu, vzniká legendární formát, který se s námi do dneška vrací, bych řekl, celkem často. Takže pokud třeba máte chuť si občas v tom pošmourném, náročném pracovním světě zpřímět náladu, tak zkuste třeba zabrouzdat i těmto osvědčením českým klasikám.
1: Relax Radio 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Slyšel jsem už párkrát takové to skeptické vyjádření, že kytarová muzika zemřela, kytarová muzika už není jiné, já si to teda rozhodně nemyslím. A i kdybychom se třeba bavili o takové té primárně kytarové muzice, tak furt kytary mají zásadní místo v naší pop music obecně i třeba v nějakých tvrdších žánrech a rozhodně ten zvuk je charakteristický, zvlášť tím, že si prostě na tu kytaru můžete dát téměř jakýkoliv efekt. Klidně relaxáci se můžete ve 3:06 s námi podělit na čísla 666-736-736, jaký nástroj třeba ve svých písničkách, které posloucháte, rádi preferujete. Jestli se třeba i vybíráte hudbu podle toho, jaké tam nějaké nástrojové zastoupení, jestli máte třeba radši klasiku, nebo právě třeba nějaký synťáky, nebo kytary, nebo klavíry. Zkrátka dobře, těch variant je celá řada. Já osobně si v poslední době ujíždím na takové primárně perkusivní hudbě, koukám se na ty právě mistry svého řemesla, jak umí hrát neuvěřitelné rytmy, které často jsou velice jednoduché, ale zároveň něčím hrozně zajímavé. Takže rozhodně hudby je přehršel, můžete si ji poslouchat i tady s námi na Radio Relax v sobotu 9. května, kde k vám právě teďka letí skupina Texas a Summer Soon.
1: Relax

0: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Actimel 8x100 gramů s apkou za 64,90 a řepkový olej Gustona 1 litr s apkou pouze za 24,90. Albert. Dle srovnání k 28.4.
1: Křupavé, voňavé, vláčné, lahodné k nakousnutí. Jen v Kauflandu. Vychutnejte si více než 95 druhů čerstvého pečiva.
2: Vyberte si třeba fitness bagetu 115 gramů za 6,90 a slevu 25% na celý sortiment nebaleného sladkého pečiva. Až do 12. května.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: To byla Dua Lipa, minutu po 18. hodině doznívá její písnička a jdeme na počasí.
1: Relax Radio.
2: Počasí.
0: Venku se nám teďka trošku vyčastilo a vypadá to, že to je ta tendence, která bude pokračovat až do večera. Takže k večeru očekávajte větší a větší vyjasnění s tím, že teploty se drží stále mezi 16 až 19 stupněmi Celsia, na horách trošičku méně. V noci pak zase bude trošku oblačněji, ale zase jak bude noci ubývat, bude ubývat i oblačnosti kránu, by se mělo vyjasňovat s případnými lehkými mlhami. Nejnižší teploty v noci 4 až 7 stupňů Celsia, v údolích a nižších polohách by mohly klesnout teploty až ke 2 stupňům Celsia nad nulou. No relaxáci, samozřejmě vás zvu na následující hodinu, tentokrát s Dav Cameronem a Girl Like Me.

0: nestárnoucí Avril Lavigne v doprovodu Machine Gun Kellyho zaspívali svoji píseň Boys Lie a já musím říct, že skutečně obdivuju Avril za to, jak úžasnou kariéru dokázala vytvořit, jakou úžasnou kariéru žije, hraje, zpívá, protože já si doteďka úplně živě pamatuju, jak jsem někdy kolem roku 2008 v Mariánských Lázních ve své tehdejší MP3 poprvé slyšel její písničku Girlfriend a doslova si pamatuju, jak jsme šli ve skupince pár kamarádů, já jsem to pustil a jakmile jsem tu písničku slyšel, tak jsem si nemohl přestat zpívat a tančit do rytmu, prostě fakt se mi extrémně líbila. No a to je vážení a milí relaxáci nějakých 20 let. Dobře, tak 18, ale furt je to dost. A Avril neustále vydává nový hitovky a nebojí se spolupráce právě třeba s nějakými novými umělci, jako je Machine Gun Kelly a myslím si, že to dělá oběma dvěma fakt dobrý světlo prostě, protože každý zase má možnost přivést tu svoji fanouškovskou základnu k tomu druhému, takže se jim rozšířují i ty čísla a to taky konec konců umělci potřebují, ať to prostě všichni slyší, když je to dobrá muzika. Takže to byla taková pop-punková záležitost. Teďka se posouváme k Jamesi Arthurovi a Sigale s písničkou Lasting Lover.
1: Nejlepší rádio ve vašem městě.

92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax. Relax Radio.

0: Nezapomeňte ukázat svým maminkám, jak jedinečný a krásný je náš svět díky nim. V Lidlu od soboty najdete pestrobarevnou nabídku malých i velkých vázaných kytic různých druhů již od 59,90 a bonbonieru Mercy Finest Selection 400 gramů za 189,90. Lidl, to se vyplatí.
1: 19. hodina se nám kvapem blíží, už jen nějakých 30 sekund zbývá a v mezičase si dáme počasí.
2: Relax Radio.
1: Počasí. Máme takové oblačno až polojasno s tím, že na severu a severovýchodě našeho regionu je až zataženo. Také jsou možné nějaké přehánky a zároveň oblačnost bude postupně obývat většinu až do úplného vyjasnění. V noci pak očekávejte stále jasno nebo polojasno, výjimečně se budou kránu tvořit mlhy, s tím, že nejnižší teploty budou mezi 4 až 8 stupněmi Celsia, v údolích a v nižších oblastech mohou teploty klesnout až k 1 stupni Celsia nad nulou. No a před námi se otvírá následující hodina.
3: Pojď zpívat, tančit, do rytmu hrát, ať nám to štěstí neodkvete.
1: Skupina Krištof hned teď, za pár okamžiků hned teď, zazní písnička hned teď a Maroon 5 a Alicia Cara jsou interpreti, kteří jsou hned následující v seznamu. Takže jdeme si je společně poslechnout na Radio Relax.
2: Relax Radio. Relax. Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: Rádio.
1: 92,3
0: Kladno.
1: 97,4
0: Rakovník.
1: 103,4
0: Kralupy nad Vltavou.
1: 97,5
0: Beroun.
1: 94,8
0: Louny.
1: Tady všude
0: je
1: relax.
0: Relax Rádio.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.

0: Rádio.
1: 92,3 Kladno. 97,4 Rakovník. 103,4 Kralupy nad Vltavou. 97,5 Beroun. 94,8 Louny. Tady všude je relax.
0: Relax Rádio.

0: 5, 4, 3, 2, 1. Relaxáda. A jdeme na to, máme tady další vydání Relaxády, tedy oficiální hitparády Relax Rádia. Tahle ta dnešní má číslo 1559. Už se těším na tu příští, až tam bude ta 60. A i dneska uslyšíte 10 skladeb z klasického žebříčku, to je jasný. To jste se už mohli i podívat na www.radio-relax.cz. A k tomu máme 4 novinky. Koukal jsem, jestli některá z novinek z minula se chytla v tom dnešním pořadí. Jo, 2 tady máme a paradoxně, možná právě proto, jsou obě český. Takže za chvíli uslyšíte, kdože se dostal z minula do 10. Jdeme na to, protože před námi je samozřejmě nejprve rekapitulace, jak to dopadlo minule.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Can you tell me what is new, baby? I've
0: been gone for a while, but I came right back for you. Fetty Wap a Right Back to You, to je vlastně minule 3. místo, takže to vypadá, že asi se v té první trojce někde udrží. Na dvojce tam byl Charlie Puth a spolu s ním Hikaru Utada. Skladba, která se jmenuje Houma, je strašně klidná. A jeden speciální rituál byl na prvním místě, to znamená Adonis a Emma Drobná. Nicméně měli jsme tu i skladby, které se jaksi jako nechytly. To znamená, že dneska je 100% neuslyšíte. Pojďme se tady podívat, který to byly. To mě docela mrzí, protože Shaggyho mám rád, už jenom kvůli tomu hlasu, ale co se dá dělat? Looking Lovely se do té desítky dnešní určitě nedostala. Band Camino. Skladba s názvem Holly, to je taková fakt jako tuctovka, to mě nějak jako moc nepřekvapilo, bych pravdu řekl. Tak, ale jedeme dál. Před námi je 10. a 9. místo, to znamená, mám to tady, už jsem selek, že jsem si to ani pořádně nepřipravil. 10. místo, tam je česká skupina Poetika, kterou já osobně mám docela dost rád. Její novinka se jmenuje Blízko a prý jí doprovází, přiznám se upřímně, nebudu si vymýšlet, klip, který se natáčel v Praze. Ono to asi vyšlo docela levno, takže v pohodě. Poetika se chytla, je na 10. místě, to znamená nastartováno na to, aby šplhala směrem vejš, určitě má. No a na 9. jsou berlínští Fastboy, který se vrací s novou muzikou a oni mají takový heslo, drží se toho, že život přes všechny ty překážky, které je, tak je prostě krásný a já jim věřím.
1: Relaxáda. Relax Radio. 10. místo.

0: Musím teda uznat, že kdybych se dostal v Berlíně někde na nějakou party, a jedno jestli poulično nebo někam do klubu, kde by hráli právě Fastboy, šel bych rád, protože ta jejich muzika je fakt taková radostná, člověk z toho má docela dobrý pocit. Myslím si, že třeba měl bych z toho daleko lepší pocit, nežli z první novinky, kterou tady dneska mám. Přiznám se, trošičku jsem z toho byl takový jako rozpačitej. Když bych vám řekl jméno Amala Zandil Dlamini, docela by mě zajímalo, kdo z vás by si uvědomil, že to je 24-letá reperka, ona je to teda i producentka, to je hodně úspěšná, teda musím taky říct, která je původem z Los Angeles, jak zpívá Franta Rinko Čech, a říká si Do Jacket. Ten její styl muziky mě trošičku obchází, nicméně nebrání to tomu, aby dneska měla první novinku, která se jmenuje Jealous Type, a jsem docela zvědavý, jak si povede, protože, jak říká, můj šálek kávy to není, ale sleduju postupem doby, že to, co se až tak úplně nelíbí mně, tak relativně má dost velkou skupinu koncových posluchačů, který ty body a který ty hlasy posílají. Takže hlasovat můžete na www.radio-relax.cz, je to jenom na vás, protože kdyby bylo po mým, tak dál nejde. Ale k tomu dáme hned i další místo, to znamená v pořadí 8. Tam je Slavíček, to zní tak moc jako hezky česky, zpívá o hezkým ránu, i když máme v podstatě už jakoby večer, tak tyhle ty písničkářský aktivity nejsou vůbec od věci. Hezký ráno je vlastně jeho čtvrtým singlem v roce 2026, tak budeme držet pěstě, ať se vyšplhá ještě výše, protože je na 8. místě a je to vlastně druhá novinka, která se dostala do dnešní desítky a je paradoxně nejvejš.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Relaxáda. Relaxáda. Relax Radio. Osmé místo.
1: Udělám si hezký ráno, plný maličkostí, sladší čaj, ale před ním si pospím, nejsem high, jen mu pít, to je rozdíl, dospívám a vidím jiný odstín.

0: Myslím si, že na ráno nemůže být optimističtější skladba než je Slavíček a Hezký ráno. Určitě bych mu dal nějaký hlásek a posunul ho směrem nahoru, by nám náhodou z té desítky nevypad, protože mám rád, když je to takový trošku vyvážený a kromě té nálože zahraničních skladeb je tam i něco českého a tohle to má jako celkem velkou šanci se dostat směrem nahoru. Tak, ale teď pojďme zase dál, protože před námi je druhá novinka. Tady jsem byl trošičku v rozpacích už z toho důvodu, že jsem nemohl vůbec na Mika nic najít. Zpěvák, který se jmenuje Miko, takovej černovlasej simpoš, díval jsem se na nějaký jeho rozhovory a tak dále, je hodně vysmátej, v podstatě označuje svoji muziku jako pop rock, což tak jako dalo by se říct, že jo. Je to hezounek, takže u holek bude mít jako asi velký úspěch, doporučuji najít si nějaký jeho videoklip. A novinka, se kterou přichází sem do Relaxády, se jmenuje Dream Boy. Uvidíme, jak si povede do příštího vydání, jsem na to docela zvědavej. Myslím si, že jako našlápnu to bude mít. No a hned potom tady budu mít jedno britské trio, se jmenuje Flow, přichází s novým singlem, ten single se jmenuje Leak It, koukal jsem se na... Takhle, nejdřív jsem si přečet, že to video k tomu, to znamená ten klip, je z fiktivního wellness pobytu, tak jsem si říkal, ty brďo, to jsem docela zvědavý, jak to tam bude vypadat, jako jo, takhle, nebylo to nic moc, ale musím teda uznat, že holky jsou to hezký, zpívají docela slušně, takže jak říkám, já to vždycky nechávám otevřený, je to na vás, děvčata.
1: Novinka Relaxády.

Když se postaví tři holky vedle sebe, teda stále ještě mluvím o trojce Flow, a dají dohromady skladbu Liquid, tak vám musím říct, že když tam tančí a oni, že to umějí se dobře hejbat, tak to vypadá moc hezky. Možná, že už i za to bych jim ten bodík a hlas poslal na www.radio-relax.cz, ale jak říkám, je to na vás. Máme za sebou dvě novinky, nějaký ty hity a jedeme dál, protože před námi je 6. a 5. místo. Na to 6. se fakt jako hodně těším, protože to je seskupení hvězd, by se dalo přímo říct. Afrojack, Sia a David Guetta, no tak jako když se spojí tyhle ty tři, tak je to v podstatě záruka popového úspěchu, co si budeme povídat. Mimochodem, vzpomenete se ještě na jeden megahit, jmenoval se Titanium, je to teda nějaký pátek z roku 2011, ten nazbíral miliardy streamů a dostal jako desítky platinových ocenění a možná, že něco podobného doufají i s tímhle. Každopádně, skladba má za sebou velkou premču na festivalu Ultra Miami, kde se jako mezi fanouškama to prostě to mělo obrovský ohlas. No, tak proč ne? Uslyšíte za chviličku a hned v zápětí si dáme 5. místo. Tam jsem jako hodně čekal, co to

0: Že tady je asi hodně důležitý vidět souběžně s tím ten film. Takže doporučuji, běžte se podívat na Ďábel nosí Pradu 2 a tam uslyšíte vlastně dneska páté místo Lady Gaga Runway.
1: Relaxáda. Relax Radio. 6. místo.

0: No, tedy jsem to tak poslouchal, tak už mi to tak hrozný nepřišlo, to se přiznám, ale fakt je ten, že já jsem ještě neviděl tu dvojku, Ďábel nosí Pradu, a až to jako zakomponuju do toho filmu, tak třeba to v tom vyjde úplně jinak. Každopádně doporučuji, víte, do čeho jdete, alespoň hudebně. Tak jedeme dál, protože před námi je další novinka, tu má na svědomí německý zpěvák, já se vždycky zarazím, protože si pamatuju, že kdysi on dávno v nějakém rozhovoru říkal, že není... To se píše Michael, že není ani že není ani Michael, ani Michel, a já nevím, kde si co si jako oslovuju při těch rozhovorech, ale že on je Michael. Michael Schulte. Je to Němec, ta novinka se jmenuje Lovesick. On vlastně je to taková podsta slunci, naději, rodině a hlavně prý velkým emocím. On vlastně připravil nový album, to album se jmenuje Beautiful Reasons, a je to prý takový jako, že dokonalý přivítání jara. Mně se docela líbilo, protože on o té desce řekl, že je to hodně osobní a věnoval jí svojí ženě a dvěma dětem a tak dále a tak dále. No prostě je to takový, on ví, jak to udělat, aby se to chytlo, co si budeme povídat. Jestli se to chytne u nás v hitparádě, to se uvidí, a protože to je třetí novinka. Pak jedeme hned na další místo, v pořadí čtvrtý, Somber Potential, skladba. Mimochodem, to jsem si fakt musel minule najít jako nějaký videoklip a vůbec rozhovor a tak dále. Ten rozhovor byl hodně ujetej, co si budeme povídat. Jako je to fenomén a rockstar současný generace, jo, a je to tam i vidět. Oni ten rozhovor probíhal tak jako živelně. Ta muzika není úplně špatná, ale nechám to na vás. Já to nehodnotím, protože to je prostě úplně jiná věková kategorie.
1: Novinka. Novinka. Novinka Relaxády.

0: Skladba, která pro mě jako zůstane trošičku záhadou, protože, ale je to asi tím, že ten rozdíl věkový je asi relativně větší. Somber je fakt jako pro hodně mladý a on ukazuje, že je takový ten, jak to říct, no prostě takový rebel. Jo, to je to správný slovo. Potential je muzika, která je aktuálně na 4. místě, postup z minula z 5. místa. Jsem docela zvědavý, jestli to dotáhne, protože tady druhý týden, takže tutově se dostane do první trojky. Teď bude jenom otázkou, kam až to dotáhne, jestli až nahoru, anebo jestli se někdy bude plácat třetí, druhý místo. Nechme se překvapit. Teďka máme před sebou 4. novinku, Kid Leroy, skladba s názvem Pieces. Mimochodem, mně se tady na tom chlápkovi líbí to, že on jako nedělá jenom jako muziku. On asi je dobrý kšeftman, ale třeba společnost PlayStation si ho vybrala pro virální kampaň a to je dneska v podstatě výhra. Jestliže si vás někdo zvolí pro virální kampaň, tak v podstatě máte vyděláno. Tam použila jednu jeho skladbu, ta skladba se jmenovala Girls a použila ji na upoutávku na film. Takže vlastně, jak se to říká, tři jednou ranou. Jo? On je to muzikant, vypadá dobře, vybralo PlayStation, udělali z něj virální kampaň a ještě teda upoutávka na film, tak jako já myslím, že už jako není co lepšího. Takže Kid Leroy a 4. novinka, nechme se překvapit, jak si povede v tom příštím vydání, jestli se dostane do té desítky, anebo ne. Každopádně o tom rozhodnete i vy na www.radio-relax.cz. Tak a jdeme rychle dál, protože už jdeme na stupně vítězů, koukám, jak jsem na tom s časem blbě, jako vždycky, takže tam se objevují, nebo objevují, oni tam šplhají už 4. týden. BTS se skladbou Swim, oni vydali další album, na tom je 14 písniček, mimo jiné i tenhle ten single Swim, tvrdí o něm, že se stal hymnou pro fanoušky na celém světě. Jako pro mě to až taková úplně hymna není, když bych se nad tím měl pozastavit, tak od BTS, ačkoliv to není úplně muzika, kterou bych poslouchal každou hodinu, tak mám rád i jiný věci a řekl bych, že jsou pro mě daleko oblíbenější, ale Swim je prostě Swim, není to špatný. A líbí se mi hlavně ten videoklip, ten jako s tou plachetnicí, to je bomba. Jinak to je asi všechno, co jsem chtěl k tomu říct, jo? Protože to je třetí místo, pak už půjdeme směrem nahoru, bude tam nějaká rekapitulačka, takže jak říkám, na hlasování to všechno závisí, takže www.radio-relax.cz.
1: Novinka. Novinka Relaxády.

0: Muzika to není špatná. BTS Swim a co si budeme povídat, když navíc zpívají takovýhle hezouni, jako jsou BTS. A ještě mají k tomu docela dobrý videoklip udělaný. Já si myslím, že tam je velký potenciál, aby se v tom posledním kole, co tady budou, dostali ještě jako trošku vejš. Zatím jsou třetí, bude záležet na vás. Paradoxně jsem si tak uvědomil, když jsem to poslouchal, její skladba se jmenuje Swim a na druhém místě je aktuálně tedy Swims, což je samozřejmě interpret, to je jasný, a on vlastně touhletou skladbou prej otevírá novou kapitolu své kariéry. Já si myslím, že už jsem to jednou říkal a mě vůbec teda nevadilo, když by dojížděl ještě tu starou, protože ta byla podle mě hodně úspěšná, mně se dost i líbila. Tenhle ten single, který vydal vlastně teďka nově, se jmenuje Mr. Know It All a já bych se ještě vrátil k tomu loňskému mega hitu, to si možná vzpomenete někdo, Lose Control, je to vlastně historický rekordman v žebříčku Billboard Hot 100, strávil tam neuvěřitelných 112 týdnů, jo, na streamovacích platformách, to znamená, to je teďka jediný měřítko podle toho, jak se poslouchá, jak se prodává a tak dále, tak na těch platformách už prej překonal hranici 5 miliard přehrání. To si ani nedokážu představit. Každopádně je to druhé místo. Koukám, jak ho ještě dlouho uslyšíme. No tak jako má ještě šanci do dalších kol, tak kdo ví, třeba bude příště první.
1: Relaxádio. Relaxádio. Relaxádio. Druhé.

0: A je to tady, máme za sebou druhé místo, to znamená před námi už jenom taková čekačka na místo první, na ten naprostý vrchol dnešního žebříčku a předtím rekapitulace. Rekapitulují se zvlášť novinky a pak celý to pořadí, abyste si třeba tak jako ještě uvědomili a řekli si, jo, tak týhle bychom mohli dát, nebo tomuhle bychom mohli dát hlas, tenhle ten ne, to se nám nelíbí a tak dále. Říkám to proto, že vlastně Relaxáda je hitparáda, kterou skládáte vy. To znamená, vy tam pošlete hlasy přes naše stránky www.radio.relax.cz. My to nějakým způsobem dáme dohromady, spočítáme to a příští týden ve středu tady bude, pozor, to musím říct, téměř jubilejní vydání, protože dneska máme 1559, to znamená, jestli se nepletu, 1560 máme příště, tak ať to máme hezky zaokrouhlený a doufám, že tam bude vašich hlasů víc než dost. Jdeme rekapitulovat.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Novinky pro tento týden.
0: Do žaket, Jill's Time, jako takhle, záleží na vás, já k tomu víc říkat nebudu, je to zvláštní novinka, doufám, že se chytne. Miko, to je takový rebel číslo 2, co si budeme povídat. Dream Boy je skladba, on teda tvrdí, že dělá takový jakože pop rock, tak je to na vás, jestli ho oceníte a pošlete ho do té desítky, anebo ne. Tohle je taková německá jistota. Michael Schulte, Lovesick, třetí novinka v dnešním vydání. A jdeme na tu poslední, to znamená čtvrtou. Styl muziky, který v současné době dost letí. Kid Leroy a Pieces.
1: Relaxáda. Rekapitulace. Rekapitulace. Už nehledám to
0: místo, kde všechno. Posunuli jsme se do toho základního žebříčku desetimístného, kde je na desátém místě trošku české muziky. Poetika, který já hodně držím pěstičky a skladba s názvem Blízko. Na devíce Fastboy. Pokud byste vyrazili do Berlína, pouvažujte tam nad nějakou taneční party. Fastboy tam určitě budou hrát, protože oni jsou tam odtamtať. Slavíček, to je druhá česká novinka, která se chytla. Dělám si hezký den, plný maličkostí, sladší džej, ale před ním se pospím, nejsem naj, opí, to je rozdíl, dospívám a vidím. Písnička, která se hodí spíš na ráno, ale poslouchat se dá i v relaxádě, takže žádný problém. Navíc já z ní mám takový jako hodně dobrý pocit. Flow, Leak It. Aktuálně sedmé místo, ze kterého se dostaneme hned na šestku. Mimochodem, minule byli devátí, takže jako, nebo deváté dámy, takže jako si polepšili. Furt čekám, že se dostanou někam směrem vejš, protože to je hvězdná kombinace, by se dalo říct. Afrojack, Sia, David Guetta, Awake Tonight, minule osmý, dneska šestý. No nechme se překvapit do příště. Ďábel nosí Pradu, díl číslo 2, nebo v pořadí druhý díl. Už jsem se k tomu vyjadřoval, mně se ten díl s Madonou líbil víc, myslím tím hudebně, ale možná je to tím, že jsem tenhle ten druhý díl ještě neviděl. Možná, že je to tam tak dobře zasazený, že mě to chytne. Až to uvidím. Na čtvrtém místě taky postup z minula z pátého místa Somber, jak už jsem říkal, to je takový kudrnatý rebel, skladba s názvem Potential, jako myslím si, že mladá generace má svůj idol. BTS a klasika, která se drží už čtvrtý týden, písnička s názvem Swim a uvidíme, jestli se dostane nahoru a nebo ne. Protože bude mít těžkého soupeře. Teddy Swims, Mr. Know It All, je tady třetí týden, to znamená, ještě před sebou má, jak říkám, cestu otevřenou a dlouhou. Uvidíme, jak se mu bude dařit. www.radio-relax.cz rozhodnout můžete vy. No a teď první místo. Kdo myslíte, že tam je? Fetty Wap, Right Back to You.

0: významné události a výročí pro dnešní den.
1: Dnes je 10. května. Tento den roku 1954 se narodil zpěvák a textař Ivan Hlas. Rok po něm přišel na svět také Mark David Chapman, vrah Johna Lennona. Po dalších dvou letech ho následoval basgitarista Sex Pistols Sid vlastním jménem John Simon Ritchie. Stal se rok 1960, když v irském Dublinu spatřil světlo světa pozdější zpěvák kapely U2, Bonovox. Přesně tenhle den i rok byl svět najednou bohatší i oběžkyně Marlene Otejovou. 10. května 1986 se ženil rocker Tommy Lee, bral si známou herečku Heather Locklear. Za 8 let se naopak tento den rozváděla ve svých 19 letech herečka Drew Barrymore. Psal se rok 1986, když se písnička rakouského zpěváka Falka, Rock Me Amadeus, dostala na první místo britské hitparády.
0: Kalendárium. Významné události a výročí pro dnešní den. Relax.

0: 92,3 Kladno, 97,4 Rakovník, 103,4 Kralupy nad Vltavou, 97,5 Beroun, 94,8 Louny. Tady všude je relax.
1: Relax Radio.